Kamerata Bern s dirigentem Alexandrem von Venkopem dohráli Capriccio číslo 4 pro komorní orchestr Jana Dismase Zelenky.

Milí posluchači, v následujících minutách zaměříme pozornost na operní hudbu 19. století. Tvůrce hudebního dramatu Richard Wagner patří na tomto poli k největším novátorům své doby. Nejslavnější je jeho tetralogie Prsteny Nibelungův, kterou tvoří opery Zlato Rýna, Valkýra, Siegfried a Soumrak bohů. Poslechneme si árii Vládce všech bohů Wotana ze třetího dějství opery Valkýra, kdy se Wotan loučí se svou dcerou Valkýrou Brynhildou. Zpívá baritonista Antonín Švorc, orchestr Národního divadla v Praze řídí Zdeněk Košler.

Baritonista Antonín Švorc a Orchestr Národního divadla za řízení Zdeňka Košlera přednesli árii Wotana ze třetího dějství opery Valkýra Richarda Wagnera. Milí posluchači, na stanici Český rozhlas D-dur v tuto chvíli nahlédneme do tvorby anglického klasika hudby 20. století Benjamina Britna. Jedním z jeho nejoblíbenějších děl jsou variace na téma Britnova učitele Franka Bridge pro smyčcový orchestr dokončené v roce 1937. Britten použil jako základ variací téma z Bridgeovy druhé idyly pro smyčcové kvarteto. V 10 variacích najdeme zpracování ve formě pochodu nebo romance ve stylu italské árie nebo vídeňského valčíku. Variace na téma Franka Bridge od Benjamina Britna si poslechneme na nahrávce orchestru Symphonia of London, řídí John Wilson.

Variace na téma Franka Bridge pro smyčcový orchestr od Benjamina Britna hrála Symphonia of London za řízení dirigenta Johna Wilsona. Milí posluchači, u mikrofonu stanice Český rozhlas D-dur je s vámi stále Robert Škarda. Pro následující minuty vybírám z komorní hudby 19. století skladbu psanou pro violončelo a klavír. Johannes Brahms zkomponoval dvě violončelové sonáty. Sonátu číslo 1 e-moll opus 38 komponoval Brahms v letech 1862 až 65. Třívětá sonáta je poctou Johannu Sebastianu Bachovi, neboť hlavní téma první věty a téma fugy v třetí větě vychází z Bachova cyklu Umění fugy. Brahmsovu první violončelovou sonátu opus 38 zahrají Stephen Isserlis na violončelo a Stephen Huff na klavír.

Sonátu číslo 1 e-moll opus 38 Johannesa Brahmse hráli violončelista Steven Isserlis a klavírista Stephen Huff.

Milí posluchači, na stanici D-dur nyní společně s další kompozicí nahlédneme do české hudby 20. století. Rodák z Chrudimi, skladatel Jaroslav Doubrava, vyšel stylově z tvorby autorů české meziválečné moderny. Významnou část jeho odkazu tvoří scénická a symfonická díla, mimo jiné i balety. V roce 1951 se Doubrava nechal inspirovat satirickou básní Karla Havlíčka Borovského, Krála Lávra, a napsal baletní pantomimu stejného názvu. My si nyní poslechneme svitu z tohoto baletu pro sbor a orchestr. Jejíž části nesou názvy Pod šibenicí, Oslí fuga, U Wyklowské vrby a finále. Svitu z baletu Král Lávra Jaroslava Doubravy zpívá muzika Bohemika, hraje Státní filharmonie Brno, řídí Miloš Konvalinka.

Baletní svitu Krála Lávra Jaroslava Doubravy jsme slyšeli v provedení sboru Muzika Bohemika a Státní filharmonie Brno pod taktovkou Miloše Konvalinky. Tímto také končí hudební výběr, který pro vás připravil Robert Škarda. Milí posluchači, přeji dobrý poslech dalšího vysílání stanice D-Dur.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Komorní hráč musí ovládat svůj nástroj s naprostou dokonalostí a ještě musí brát ohled na ostatní hráče. Přesto jsou tací, kteří ke svému hlavnímu nástroji přibírají ještě další. Znám houslisty, kteří běžně hrají na violu, což je teda zcela nepochopitelné pro mě. Čembalisté a klavíristé bývají také jedna a táž osoba. A tady proti mně sedí Jiří Hlaváč, který je jednak klarinetista, ale také saxofonista. Říká se, že saxofon a klarinet, to je téměř totéž, je to pravda?
2: Já myslím, že je to přesně opačně. Já se přiznám, že za doby mých studií na Brněnské konzervatoři byl klarinet dokonce vyhlášen za nástroj pronásledovaný, protože pan profesor Doležal svolil ke všemu jen ne ke hře na saxofon. Tvrdil, že to zásadně poškozuje způsob hry na klarinet, že ten tón je hodně usazen do krku, že se špatně na klarinet potom nasazuje, hraje staccato, že se změní zvukový tembr a tak dále. No, já jsem nicméně velmi záhy slyšel nádherné provedení Debussyho saxofonové rapsodie Karlem Krautgartnerem a v té době padnul jakýkoliv mýtus. Já jsem věděl, že Krautgartner hraje skvěle na klarinet a také na saxofon. Takže jsem šel na to trošku jinak a musím říci, že já vnímám saxofon jako nástroj, který je od klarinetu hodně odlišný, tedy oktávový saxofon proti duodecimovým přefokům klarinetu, kovový nástroj proti ebonitovému nástroji, mnohem širší hubička saxofonu v případě alt či tenor saxofonu než u klarinetu a tak dále. Těch odlišností je víc. Váha nástroje, to, že nástroj jeden držím na krku, na šňůře a druhý držím jen v prstech. Nicméně, to, co by mohlo být společné, je ta rovina použitelnosti v různých žánrech. Klarinet i saxofon pronikly do sféry nejen klasické hudby, ale taneční hudby, jazzu, dechové hudby a tak dále. Tady už hledám určité příbuznosti.
1: Saxofon se občas spojuje do saxofonového kvarteta nebo kvinteta. To už je vlastně totožné se saxofonovou sekcí v big bandu. Je tím dána ta propojenost s jazzem?
2: Já myslím, že je to dáno trošku i tím fenoménem posluchače, protože, a to jsem si všimnul, když přijde kamkoliv saxofonové kvarteto, a podotýkám, může hrát jakýkoliv repertoár, podvědomě je posluchač nachystán, že bude poslouchat jazz. A když se to nedostaví a zazní třeba seriózně vnímaná saxofonová kompozice, tak on znejistí. Neví najednou, kam s tím zvukem, protože jej nachází jinde. Ale myslím si, a to jsem si párkrát povídal po koncertech s posluchači, on neví ani pocitově, vnitřně, má se mě to líbit nebo nelíbit. Je to nástroj, který patří na klasické pódium nebo nepatří na klasické pódium. Je to něco, co ruší, mám to zatratit, či naopak je to něco, co obohacuje a mám to vítat s otevřenou náručí. Je tam rozporuplnost.
1: Kdyby čtyři hráči big bandu saxofonové sekce se rozhodli udělat saxofonové kvarteto, co by museli změnit na své hře?
2: Já myslím, že způsob jazzového hraní není odlišný jen v té rovině frázování, ale že je to jednak nasazení tónu, které v jazzu nemusí být zdaleka tak konkrétní jako v rámci klasické hudby, takže ony konkrétní hlásky klasiků to a ta a tu jsou vystřídány na dů, dá, dý a je v tom spíš takový ten podtext toho houpání. Dál, já myslím, že v případě jazzových hráčů, pokud se nejedná o solisty, nepotřebuješ zdaleka ovládat extrémní rozsah v tom vysokém registru, protože se tam prakticky nedostaneš v té jazzové sekci. A další moment, samozřejmě hráč, který ví, že hraje třeba druhého tenora a pohybuje se spíš v tom hlubším registru, tak si upraví plátky tak, aby věděl, že ty spodní tóny se mu nasazují velmi lehce a neočekává nějaký jadrný a znělý tón v těch vysokých tónech, protože je prakticky nehraje. Kdežto u klasického hráče nebo u klasicky orientovaného saxofonového kvarteta ta prolínavost těch nástrojů je mnohonásobně větší. Velmi často se stane, že baritón saxofon je napsán do extrémně vysoké polohy jenom proto, aby se dorovnal zvuku toho tembru někde středního tenor saxofonu a tak dále. Takže tam ty odlišnosti jsou zjevné. Řekl bych navíc, že z hlediska toho klasického ansámblu je tam určitě i mnohem větší náročnost z hlediska techniky, prstové techniky, protože jazzové frázování, potažmo jazzová aranžma, často používají určité zavedené riffy, které se opakují, které se vrací. A další věc, v případě jazzových věcí, pokud se nejedná přímo o to, že musíš tóninu volit podle rozsahu hlasu zpěváka, tak samozřejmě volíš optimální tóniny, které odpovídají charakteru těch nástrojů, kdežto v těchto klasicky orientovaných věcech se s tímto nepočítá.
3: Protože se moduluje, tak, jazz zůstává stále v jedné tónině.

0: Saxofony nejběžnější jsou čtyři, soprán, alt, tenor a bariton. Může saxofonista hrát na všechny čtyři ty nástroje? Je to bez problému?
1: Je možné, že se objevil jedinec či jedinci, kteří to zvládli, ale není to běžný standardní postup. Já bych řekl, většinou známe hráče, kteří jsou rozděleni na ty vyšší, tedy soprán a saxofon, a pak ty hlubší nástroje, tenor a bariton. A ten důvod není jen proto, že je nepraktické nosit na jeden koncert čtyři nástroje, ale vlastně to uchopení hubičky, šíře plátku, ale také způsob tvoření toho tónu je jednoznačně veden buď to do toho vyššího registru, anebo naopak do těch hloubek. To je o způsobu hry, ale i o způsobu vnímání charakteru toho nástroje. A já se přiznám, že jsem zatím viděl jediného saxofonistu, pana profesora Rusova, který když dělal v Praze své mistrovské kurzy, tak během jedné hodiny prostřídal s výjimkou bariton saxofonu všechny nástroje, hrál dokonce i na sopraníno, ze kterým se setkáváme ojediněle, a hrál znamenitě, ale to je to, co se říká výjimka, potvrzující pravidlo.
0: U saxofonu je šikovné, že to jsou různě transponující nástroje, takže hmaty jsou asi stejné, že?
1: Hmaty jsou stejné, to vše podstatné za tebe udělá autor, anebo ten, kdo dělá aranže. Nicméně, to autorské zastoupení toho nástroje je strašně důležité. Já bych řekl, že saxofon na počátku měl velké krédo a velké gesto vyřčené Hectorem Berliozem, který říkal, je to dokonalý nástroj a bude obohacení symfonického orchestru. No, nestal se nikdy kmenovým členem, to víme. Obohatil, když vzpomenu Ravelovo Bolero, tak obohatil dokonce velmi, a není to jenom jeden příspěvek. Nicméně, ve 20. století už byla plejáda autorů, kteří tomu nástroji věnovali velkou pozornost. A tady bych spíš položil otázku, já jsi autor, myslím si, že člověk velmi vnímavý na všechny ty možné výrazové možnosti. Vím, že píšeš i pro saxofon, takže jak ty, Lukáš Horník, vnímáš saxofon z kontextu nástrojového instrumentáře hudby 20. století?
0: Mě fascinuje na saxofonovém kvartetu jeden jev, který mi zatím žádný akustik nevysvětlil, možná, že mi ho vysvětlíš ty. Je to ansámbl strašně libozvučný, a ať napíšu do saxofonového kvarteta jakoukoliv disonanci, ta vždycky zní velmi uhlazeně. Když vezmu dva klarinety ve vysoké poloze a napíšu jim malou sekundu nebo velkou septimu, tak je to za uši tahající disonance, což je prvek, který třeba v nějakém dramatickém místu skladby potřebuji. U saxofonu, ať nazhlukuji ty tóny jakkoliv k sobě, tak vždy je z toho libozvučný takový lehce melancholický tón. To je příjemné, ale zároveň člověku chybí jeden rozměr, totiž ten vypjatý zvuk.
1: Lukáš, já nad tím přemýšlím, přiznám se, že odpověď v tuto chvíli nevím, ale blesklo mě, ale to je stejný fenomén, jako když to napíšeš pro dvojici houslí či dvojici viol. A možná, že ten altovější tembr, nebo ten uhlaženější tembr, který nemá ty horní alikvóty tak vypjaté, že to je to, co tě tam na tom uklidní, že to je ten prvek jaksi zvláčňující tu disonanci. Ale možná, že je zatím něco jiného, já na to odpověď neznám. Nicméně, ještě mě zajímá toto. Řekl jsem, že mohou být posluchači, kteří přistoupí k saxofonu už dopředu s jakousi mírou svého vnitřního vidění a slyšení, jak ten nástroj má vypadat. Co ty jako autor? Cítíš saxofon též spíš v té rovině jazzové a taneční hudby, anebo se umíš přesto překlenout a říkáš si ne, já jim napíšu fugu a ono to bude báječné. Ostatně Leonard Bernstein v preludiu Fuze a riffu, že jo, pro velký big band, tak ta fuga je jenom saxofonová.
0: Já jsem skladatel bytostně založený na fúzích, to znamená v mých skladbách vždy je kus jazzu. A naopak vlastně celý život hledám nástroj a hlavně hráče, kteří by byli schopni cítit jak jazzově, nebo ještě spíš rockově a klasicky. Když napíšu skladbu jazzově inspirovanou, navoněnou pro klarinet, nebo pro housle, nebo pro jakýkoliv jiný nástroj, vždy se setkám s hráčem, který má hlavně zkušenosti z Akademie muzických umění a z klasického repertoáru. U saxofonisty vím vždy, že bude mít alespoň nějakou zkušenost jazzovou, a to je pro mě důležité.
1: To je pravda, ale je to o těch zkušenostech a o těch možnostech, které se vlastně tomu nástroji nabízejí. Nicméně, teď otevřeme trošku jiné výrazové spektrum a nabídneme část z Bocova kvartetu pro saxofonové kvarteto. Řeknu, že hrají stejní interpreti jako v případě Gershwinova druhého preludia, tedy členové saxofonového kvarteta Bohemia.

0: Já myslím, že teď na nás dýchla sladká sluná Francie. Měl bych říci, že Francie je vlastně jakýmsi domovským přístavem saxofonů, že tam byla ta expanze výroby. A mimochodem, já jsem před půl rokem byl v Paříži ve slavné firmě Selmer a když jsme šli na večeři se stávajícím ředitelem a spolumajitelem firmy Patrickem Selmerem, tak jsem se dozvěděl, že jenom tato firma vyrábí ročně 30 000 saxofonů, které bez problému prodá. Takže připusťme další výrobce, velké výrobce, japonskou Yamahu, amerického Kinga Kona a tak dále. To je neuvěřitelné.
1: Stačí jednomu saxofonistovi jeden saxofon na celý život?
0: Lukáši jsou takoví, kteří ano, to byl třeba pan Timich, ale pak

0: v němž by byl saxofon jako přijatý nástroj, který doplní nějaké výrazové či zvukové spektrum. Takže povětšinou známe dua, tria, kvarteta, kvinteta, saxofonová, ale já opravdu neznám ansámbl, kde by saxofon doplňoval jiné strunné, klávesové, bicí či jiné dechové nástroje.
1: Jean France napsal skladbu nazvanou Malý kvartet, ale ve skutečnosti je to velké dílo saxofonové literatury.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Antonio Vivaldi, Čtveroročních dob, Zima, třetí věta. Virtuozy di Praga řídí Oldřich Vlček.

Mistr italského bel canta Gaetano Donizetti psal svou operu Buffu, tedy komickou operu Don Pasquale v Paříži pro tamní Théâtre Italien a jeho tehdejší čtyři největší pěvecké hvězdy, čímž zároveň opeře zajistil obrovský úspěch už při premiéře. Proto jsou také v opeře čtyři velké role pro ony hvězdy – bas, bariton, tenor a soprán. Příběh je velmi zamotaný, tak jak to v italských bufách bývá. Po všech možných peripetiích, včetně falešné svatby, intrikán Don Pasquale prohrává, jeho synovec Ernesto se ožení s milovanou Norínou a právě její árii z prvního dějství uslyšíme v podání stále slavnější rumunské sopranistky Leontiny Vaduvy.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Spojení Beaumarchaisova hra, da Ponteho libretto a Mozartova hudba bylo předem určeno k úspěchu a opera La Nozze di Figaro, Figarova svatba, to skutečně potvrdila. Od předehry k poslednímu tónu je to skvostná hudba, ale my si teď vybereme možná nejslavnější árii, již mají v repertoáru snad všechny mezzosopranistky na světě. Ve druhém dějství jí zpívá Cherubín a je označována za jedno z nejkrásnějších lyrických vyznání lásky, když líčí pocity poprvé prožívané lásky. Boj ke sapete zpívá jako Cherubín Magdalena Kožená. Orchestr doby osvícenské řídí Simon Rattle.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Teď nás čeká balada pro klavír číslo 3 a z dur opus 47 Friderika Chopina. Hraje Ivan Moravec.

tempová označení jako allegro, largo, andante, presto mívají i výrazový obsah. Allegro třeba znamená rychle, ale i vesele. Není správné je uvádět jako názvy vět a skladeb. Jsou to pokyny pro interpreta, ne pro posluchače. Ottorino Respighi v orchestrální svitě římské slavnosti z roku 1928 vylíčil průběh gladiátorských zápasů, včetně trubkových signálů, strachu odsouzenců i hrozivého vrčení lvů. Někomu to přijde až příliš popisné, ale s orchestrem Respighi rozhodně zacházet uměl. Královský liverpoolský orchestr řídí Vasily Petrenko.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Co říci o Beethovenově osudové, o jedné z nejslavnějších a nejhranějších symfonií světa, která nikdy nechybí v žádném žebříčku popularity světových symfonií, která se stala takřka ikonou západní hudby a jejíž vstupní čtyřtónový motiv, nazývaný motivem osudu, je snad tím nejrozpoznatelnějším, nejúdernějším a nejosobitějším v hudební historii. Znají ho i ti, kteří jinak o klasické hudbě nevědí prakticky nic. Nenáhodou se stal mimo jiné znělkou válečného vysílání BBC. Zvláštní je také fakt, že tento rytmus, tři krátké, jedna dlouhá, je písmeno V v Morseově abecedě. Připomínám, že Samuel Morse uskutečnil první telegrafické vysílání své signální abecedy až v roce 1844. A V je zároveň symbolem vítězství, victory, jak v anglosaských zemích někdy pátou symfonii označují. Onen motiv osudu a celá pátá se staly symbolem Beethovenova boje proti nepřízni osudu v podobě hluchoty, pro skladatele nejtragičtější rány. Přesto, nebo možná právě proto, je dílem génia, které musí uchvátit pokaždé. Tady je ta slavná první věta osudové. Českou filharmonii vede Václav Neumann.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebnice Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky, skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. A nyní otevřeme soubor skladeb, které vydal v Mnichově jistý Adam Berg, a to v roce 1577, přičemž ona tištěná sbírka obsahovala bezmála 30 sakrálních motet na latinské církevní texty, všechny zhudebněné velmi žádaným a slovutným tehdejším skladatelem jménem Orlando de Lasso. Ač to byl původně Vlám, usadil se v Bavorsku, sklízel obdiv mocných vladařů i svých skladatelských současníků. A my si teď poslechneme proč. Moteto Beatus Homo, blahoslavený ten, kdo hledá moudrost. Orlando de Lasso a Collegium Vocale Chant.

Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso B-dur, opus 3 číslo 1, třetí část. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Na stanici D-dur se ladíme do D-dur, protože právě do té tóniny vepsal Wolfgang Amadeus Mozart svou brilantní předehru k úspěšné opeře Figarova svatba. Tempové označení je presto, velmi rychle, a také proto je ten kus tak efektním a oblíbeným bodem koncertních programů. Toto je nahrávka předehry k Mozartově čtyřaktové komické opeře Figarova svatba od Akademie svatého Martina a Neville Marinera v jejím čele.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Jan Jiraský zahraje z cyklu Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka část Lístek odvanutý.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Spi, milý synku, v podání souboru Muzika poetika, španělská píseň ze 17. století.

Robert Schumann, mistr klavírních skladeb a písní a mimořádně zajímavý publicista a kritik, zkomponoval 4 symfonie. První, jarní, je výbuchem radosti a energie. Poslední, 4. naopak úsvitem jeho kariéry. Její neúspěch prý významně přispěl k Schumannově duševní poruše. 2. symfonie C-dur zabrala skladateli hodně času. Rodila se těžce v době počínajících depresí i dalších zdravotních obtíží. A tak je někdy přirovnávána k Beethovenově osudové, v níž skladatel, a zde i Schumann, bojuje proti nepřízni osudu silnou vůlí. Toto je Scherzo, 2. část Schumannovy 2. symfonie, v níž se objevuje i motiv BACH, Bach, nebo Schumann se v této době hodně věnoval studiu Bachových děl. Vídeňští filharmonikové a Ricardo Muti.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Václav Vodička byl klasicistní skladatel působící hlavně v Mnichově v kurfiřtské kapele. Nevíme, kde a kdy se narodil. Poslechneme si třetí větu jeho sonáty pro housle a varhany. Hrají Jaroslav Svěcený a Josef Popelka.

Johann Nepomuk Huml byl ve své době považován za nejlepšího klavíristu v Evropě a pochopitelně největší část svého skladatelského umění věnoval právě tomuto nástroji. Je také podepsán pod velmi oceňovanou metodou klavírní výuky. Pro mistrovství děl na klavír se ale někdy zapomíná na to, že Huml komponoval výma symfonií i všechny další druhy hudby v takovém uhlazeném, pozdně klasicistním stylu. Doloží to finální rychlá věta jeho koncertu pro trubku a orchestr Esdur, a to v mistrovském podání francouzské trubkové legendy Maurice Andrého, pařížského orchestrálního souboru a dirigenta Jeana Pierra Valéze.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Robert Schumann a upravovatel Miša Majský, číslo 1 z cyklu Märchenbilder, opus 113 v úpravě pro violončelo a klavír. Hraje Miša Majský, hraje na klavír také Marta Argeričová.

Chacona a pasacaglia jsou polyfonní hudební formy postavené na stále se opakující basové figuře. V basové lince se donekonečna opakuje stejný motiv, ostatní hlasy jsou svobodné, ale musí respektovat rotující basovou figuru. Forma se často vyskytuje ve varhanní hudbě, kde se o bas starají varhaníkovi nohy. Johann Josef Fuchs, Chacona ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, Concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

Wolfgang Amadeus Mozart a opera Don Giovanni, duet Cerlini a Leporella. Zpívají Arian James a Ildebrando d'Arcangelo, anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

Ignác Moscheles, Scherzo Ballabile, druhá část ze sonáty pro violončelo a klavír číslo 2 E-dur. Hrají Jiří Bárta a Hamish Milner.

Katalog děl barokního velikána z Itálie Antonia Vivaldiho čítá přes 800 položek. Nejobsáhlejší část tvoří koncerty a je to pochopitelné. Vivaldiho angažmá v benátském sirotčinci Ospedale della Pietà, němž byly mimořádně hudebně nadané dívky, si přímo říkalo o díla, která by dívky mohly provozovat. A skutečně se tak dělo. Ať už společně studovali duchovní díla, opery nebo jednotlivé instrumentalistky, sólové koncerty. Hráli prakticky na všechny nástroje, smyčcové i dechové. A tak je docela možné, že i slavný Vivaldiho trubkový dvojkoncert měli poprvé v historii v ruce tyto dívky. Nám ale jásavou první větu z koncertu C-dur s fanfárovým leskem zahrají pánové, dva výteční britští trumpetisté Crispian Steele Perkins a Michael Meeks. City of London Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Franz Schubert Pstruh, píseň pro soprán a klavír opus 32. Zpívá René Fleming, hraje Christoph Eschenbach.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. V Praze první půle 19. století byly asi nejvýznamnějšími postavami hudebního života Václav Jan Tomášek, skladatel a pedagog, Jan Augustin Vytásek, skladatel a regens chóry chrámu svatého Víta a Bedřich Diviš Weber, skladatel, teoretik, pedagog a první ředitel Pražské konzervatoře. Tito pánové velebili Mozarta a přicházející romantismus jim nebyl příliš pochuti, i když se mu sami ve své tvorbě také občas neubránili. My teď otevřeme skladbu Bedřicha Diviše Webera, který mimo jiné také zkoumal konstrukci žesťových nástrojů a dokonce navrhl určitá zlepšení ventilů trubek. Ostatně my si poslechneme právě trubce určený kus. Půvabné variace pro trubku a orchestr F-dur Bedřicha Diviše Webera hrají Niklas Eklund, švédský komorní orchestr, a řídí Roy Goodman.

Henry Purcell, terčeto z ódy na Den svaté Cecílie, zpívají solisté, mezi nimi Anna Procházka, orchestr Arcangelo Corelli řídí Jonathan Cohen.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Pět let poté, co Igor Stravinský způsobil v Paříži doslova skandál svým baletem Svěcení jara, měl premiéru Příběh vojáka. Bylo to v roce 1918 ve švýcarském Lozán. Divadelní kus čtený, hraný a tančený třemi herci, jedním nebo více tanečníky a sedmi hudebníky byl postavený na pohádce o vojáku a ďáblu. Voják vracející se z vojny potká ďábla, který na něm vyloudí housličky výměnou za ďábelskou knihu s veškerou moudrostí světa. Některé obrazy této baletní pantomimy jsou Stravinským postaveny na jazzových a tanečních elementech. My si teď poslechneme tango, valčík a ragtime v jednom velkém tanci z Příběhu vojáka. Hraje komorní harmonie, řídí Libor Pešek.

Josef Haydn, první věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Čajkovského Labutí jezero je balet na německou pohádku. Moskevskou premiéru připravil český choreograf Reisinger. Reakce byly rozpačité, ale nakonec se Labutí jezero stalo nejúspěšnějším baletem všech dob. Tanec Labutí z Labutího jezera hraje Saitokinen orchestra, řídí Seiji Ozawa.

Na malou chvíli teď nahlédněme do hudební praxe 16. století, v němž se ke slovu výrazně dostala generace vlámských nebo frankovlámských autorů vokální polyfonie. Jedním z nich byl i Philippe de Monte, známý a plodný hudebník této doby, autor asi 1400 děl, z toho asi 1100 italských madrigalů, vydaných ve 34 svazcích. Nám teď vokální soubor Cinquecento, který v roce 2004 založila pětice výtečných zpěváků z pěti zemí Evropy, nabídne z pera Philippa de Monte madrigal o Dolci Sguardi.

Jitka Čechová hraje dva pochody Bedřicha Smetany k roku 1848. Pochod studentské legie a revoluční gardy.

Basso continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Johann Sebastian Bach, Symphonia z kantáty Wir müssen durch viel Trübsal. Akademiu Byzantínu řídí Ottavio Dantone.

0: A teď Mozartův Don Giovanni, jedna z nejčastěji inscenovaných oper na světě, která měla slavnou premiéru u nás ve Stavovském divadle v Praze v roce 1787. Vstoupíme do prvního dějství dvouaktové opery ve chvíli, kdy hrabě, toužící po mladičké nevěstě Cerlíně, zve svatebčany, aby si u něj dopřáli skvělou hostinu, kde poteče víno a bude tanec a zpěv a zábava. A sám si dopřeje svá potěšení, takže seznam jeho milostných dobrodružství bude na zítří delší alespoň o 10 dalších jmen. Toto je takzvaná šampaňská árie Dona Giovanniho. Česky se zpívalo Až rudé víno zbarví jim tváře. S hýralým Donem Giovannim je vídeňský rodák baritonista Bernd Weichl. Londýnský filharmonický orchestr vede George Scholty.
1: Festa fa preparar, sue trovi piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Na počátku 16. století se ve Ferraře ucházeli dva velcí skladatelé té doby o místo u dvora rodu d'Este. Byli to Josquin des Prez a Heinrich Isaac. Existuje posudek na oba skladatele, který sepsal jistý Gian d'Artiganova, jakýsi dodavatel hudebníků pro italské a francouzské dvory. Isaac má lepší charakter než Josquin, i když je ve skutečnosti Josquin lepší skladatel, pracuje jen tehdy, když sám chce, a ne tehdy, je-li o to žádán. Isaac bude pracovat, kdykoliv ho o něco požádáte. Dnes patří oba ze zmíněných starých mistrů k obdivovaným autorům světské i duchovní hudby. Dvůr d'Este si tenkrát vybral Josquina, my si pro tuto chvíli vybereme Heinricha Isaaca a poslechneme jeho varhanní skladbu La Martinella. Hraje Sarah Stowe.

Jean-Baptiste Lully, Pochod z komedie Měšťák šlechticem. Hraje londýnský hobojový band, řídí Paul Goodwin.

Bel canto je pěvecká technika, která nepreferuje decibelovou sílu hlasu, ale přirozené, plynulé propojování tónů, kultivovanou práci s barvou hlasu, bez přehnaného vibráta. V Itálii se tato hlasová kultura pěstovala už od počátku 17. století. Používá se v odpovídajícím repertoáru dodnes, není však vhodná pro dramatické opery, vyžadující maximální zvukovou průraznost. Gioachino Rossini byl mistr operní zábavy, úspěšné jsou hlavně jeho komické opery. Proslulá Tarantella la Danza ale není z žádné opery, je to samostatný pěvecký výstup určený na koncertní pódia či na tenorová show na stadionech. Publikum při něm vždy šílí. Zpívá Daniel Matoušek.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Francis Poulenc, Sinfonieta čtvrtá věta. Orchestr National de France řídí Charles Dutoit.

Ludwig van Beethoven, romance pro housle a orchestr číslo 2 F-dur opus 50. Hraje Anne-Sophie Mutter, New Yorkskou filharmonii řídí Kurt Mazur.

Před námi je křehoučký zpěv, takzvané strofy, které 36-letý francouzský skladatel Hector Berlioz umístil do své monumentální dramatické symfonie Romeo a Julie podle Shakespeareova námětu. Vynoří se altové solo, opěvující krásu prvních lásek, doteků, přísah a nabádá mladé milence, ať si ji chrání. Samozřejmě, že ty slavné strofy z Berliozova Romea a Julie se zpívají i na koncertních pódiích. Nejčastěji pak takto. Alt a klavír. V našem případě jsou to kanadská pěvkyně Janice Taylor a pianista Dalton Baldwin.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme předehrou Sen noci svatojanské, kterou Felix Mendelssohn Bartholdy napsal v pouhých 17 letech jako jedno ze svých prvních mistrovských děl. O 16 let později tuto původně koncertní předehru začlenil do scénické hudby k Shakespeareově hře Sen noci svatojanské, která se jí stala inspirací. Vyslechneme ji v podání Londýnského symfonického orchestru, který diriguje John Elliot Gardiner.

0: Dozněla předehra Sen noci svatojanské, dílo Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr dirigoval John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vespere solennes de confessore, česky slavnostní nešpory o vyznavači, zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart roku 1780 v Salzburgu. Je to jeho poslední velké liturgické dílo určené pro salzburskou katedrálu. Mozartovy slavnostní nešpory vyslechneme v provedení sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gutt bass. Provedení řídí Trevor Pinnock.

0: To byly Vespere solennes de confessore, slavnostní nešpory Wolfganga Amadea Mozarta v provedení sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonnie Soprán, Catherine Wynne Rogers Alt, Jamie McDougall Tenor, Stephen Gutt Bass. Provedení řídil Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Septet S-dur pro neobvyklé obsazení klarinet, fagot, lesní roh, housle, violu, violončelo a kontrabas napsal Ludwig van Beethoven v letech 1799 až 1800 a od počátku se stal jedním z jeho nejoblíbenějších děl. Vyslechneme jej v provedení francouzského souboru historických nástrojů Le Concert de la Loge, který vede od houslí Julien Chauvin.

0: Septet S. dur Ludwiga van Beethovena přednesl soubor Le Concert de la Loge, který vedl od houslí Julien Chauvin.
1: Český rozhlas D. dur.
0: Dvě orchestrální serenády Johannesa Brahmse můžeme považovat za významný předstupeň jeho symfonické tvorby. Serenádu číslo 2 A-dur napsal roku 1859 a věnoval ji Kláře Schumannové. Skladba je pozoruhodná mimo jiné neobvyklým obsazením orchestru. Chybějí v ní housle, díky čemuž mohou výrazněji vyniknout dechové nástroje. Významnou inspirací se Brahmsovi staly kromě jiných právě Mozartovy serenády pro dechové nástroje. Serenádu číslo 2 A-dur vyslechneme v provedení orchestru dobových nástrojů Orchestre Révolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Vyslechli jsme serenádu číslo 2 A dur v provedení orchestru dobových nástrojů Orchestr Revolutionnaire et Romantique, který řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D dur.
0: Moteto pro pět hlasů Jesu meine Freude napsal Johann Sebastian Bach pravděpodobně mezi léty 1723 až 1735, patrně pro smuteční bohoslužbu. Svým rozsahem i kompoziční a interpretační náročností by jej bylo možné s trochou nadsázky označit za koncert pro sbor. Basso continuo sice není v partituře výslovně předepsáno, jeho účast se však v Bachově době předpokládala. Moteto Jesu meine Freude vyslechneme v podání francouzského vokálně instrumentálního souboru Pygmalion, který vede Raphael Pichon.

0: Doznělo moteto Jesu meine Freude Johanna Sebastiana Bacha. Soubor Pygmalion řídil Rafael Pichon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klavírní kvintet G-moll napsal Dmitrij Šostakovič mezi červencem a zářím roku 1940 na podnět členů Beethovenova kvarteta, pro které později vytvořil téměř všechny své smyčcové kvartety. Premiéra se uskutečnila 23. listopadu 1940 v malém sále Moskevské konzervatoře. Beethovenovo kvarteto tehdy doplnil u klavíru sám skladatel a provedení se setkalo s mimořádným úspěchem. Už 29. dubna následujícího roku zazněl kvintet také v americké premiéře v newyorské Carnegie Hall. Šostakovičův kvintet si nyní vyslechneme v provedení těchto interpretů. Martin Helmchen klavír, Peter Schemann housle, Veselin Gelev housle, Alexander Zemcev viola a Kristýna Blaumane violončelo.

0: Vyslechli jsme klavírní kvintet G-moll Dmitrije Šostakoviče v obsazení Martin Helmchen klavír, Peter Schemann a Veselin Gelev housle, Alexander Zemcov viola a Kristýna Bloumane violončelo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Tafel Music je reprezentativní kolekce komorních i orchestrálních skladeb, kterou Georg Philipp Telemann vydal vlastním nákladem roku 1733. Z této sbírky si nyní poslechneme koncert A-dur pro flétnu, housle, violončelo, smyčce a basso continuo. Vyslechneme jej v podání souboru Musica Antiqua Köln se solisty Jet Vance, barokní flétna, Reinhard Goebel, barokní housle, Phoebe Caray, barokní violončelo a provedení řídí Reinhard Goebel.

0: Dozněl koncert A-dur pro flétnu, housle, violončelo, smyčce a basso continuo v provedení souboru Musica Antiqua Köln se solisty Jet Vance, barokní flétna, Reinhard Goebel, barokní housle a Phoebe Caray, barokní violončelo. Provedení řídil Reinhard Goebel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro orchestr Bély Bartóka je jedním z nejhranějších orchestrálních děl 20. století. Bartók jej zkomponoval mezi 15. srpnem a 8. říjnem roku 1943 a o dva roky později jej ještě revidoval. Z bohaté diskografie tohoto významného díla jsme na závěr dnešního pořadu vybrali vysoce hodnocenou nahrávku Cincinnati Symphony Orchestra, který diriguje Paavo Järvi.

0: Vyslechli jsme koncert pro orchestr Bély Bartóka. Cincinnati Symphony Orchestra dirigoval Paavo Järvi. Tento snímek zároveň uzavřel dnešní pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Pulén, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme orchestrální svitou číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha, zkomponovanou kolem roku 1730, patrně pro veřejné koncerty hudebního sdružení Collegium Musicum, které se konaly v Cimrmanově kavárně v Lipsku. Vyslechneme ji v interpretaci Freiburského barokního orchestru.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 6 B-dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Belcea Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nisi Dominus, žalm číslo 127 pro alt, smyčce a basso continuo, napsal Antonio Vivaldi pravděpodobně mezi lety 1713 až 1717. Vyslechneme jej v interpretaci kontratenoristy Andrease Scholla a barokního orchestru Australian Brandenburg Orchestra, který řídí Paul Dyer.

0: To byl žalm číslo 127 Nisi Dominus Antonia Vivaldiho pro alt, smyčce a basso continuo. Solový part přednesl Andreas Scholl, Australian Brandenburg Orchestra řídil Paul Dyer.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie číslo 84 S-dur Josefa Haydna je jednou ze šestice takzvaných pařížských symfonií, které si roku 1784 objednala pařížská zednářská koncertní společnost Concert de la Loge Olympique. Přestože je v rámci tohoto cyklu označena jako třetí, vznikla až roku 1786 jako jedna z posledních. Vyslechneme ji v podání orchestru 18. století pod vedením France Brüchena.

0: Dozněla symfonie číslo 84 S-dur Josefa Haydna z cyklu pařížských symfonií. Orchestr 18. století řídil Franz Brüchen.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Oktet pro dechové nástroje Igora Stravinského v neobvyklém obsazení flétna, klarinet, dva fagoty, dvě trubky a dva trombóny je jedním z prvních děl jeho neoklasicistního období. Zkomponoval jej v letech 1922 až 1923 a v roce dokončení také dirigoval jeho premiéru v pařížské opeře. Vyslechneme jej v provedení členů komorního orchestru Orfeus.

0: dozněl oktet pro dechové nástroje Igora Stravinského v provedení členů komorního orchestru Orfeus.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Gloria pro soprán, sbor a orchestr napsal Francis Poulenc roku 1959 na památku Natálie a Sergeje Kusevických. Dílo patří k jeho nejpopulárnějším skladbám. Vyslechneme jej v podání sopranistky Kathleen Battle, Tanglewoodského festivalového sboru a Bostonského symfonického orchestru, který diriguje Seiji Ozawa.

0: Vyslechli jsme Gloria pro soprán, sbor a orchestr Francise Poulenca. Solový part přednesla Kathleen Battle, Tanglewoodský festivalový sbor a Bostonský symfonický orchestr řídil Seiji Ozawa.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Harold v Itálii Ettora Berlioze představuje neobvyklé spojení programní symfonie a sólového koncertu. Skladbu napsal roku 1834 na podnět Nicoli Paganiniho, který si přál koncertantní dílo pro svou violu od Antonia Stradivariho. Berlioz však vytvořil originální symfonii se sólovou violou, jejíž part je spíše součástí orchestru než virtuózním sólovým nástrojem. Harolda v Itálii vyslechneme v nahrávce Johna Eliota Gardinera z Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Sólový violový part přednese Gérard Cozet.

0: Vyslechli jsme symfonii se sólovou violou Harold v Itálii, dílo Hectora Berlioze. Sólový part přednesl Gérard Cossé, orchestr Revolutionnaire et Romantique dirigoval John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Cyklus 11 čendoských antemů zkomponoval Georg Friedrich Händel pro Jamese Bridgese, vévodu z Čendosu, k soukromému provozování v zámecké kapli jeho sídla v Canons. Protože kaple tehdy ještě nebyla dokončena, konaly se bohoslužby v kostele svatého Vavřince ve Whitechurch, kde byly Händelovy antemy také poprvé provedeny. Z tohoto cyklu jsme pro náš pořad vybrali antem číslo 10 The Lord is my light. Účinkujícími jsou Lynn Dawson, soprán, Ian Partridge, tenor, sbor a orchestr The Sixteen řídí Harry Christophers.

0: To byl anthem The Lord is my light z cyklu čendoských anthemů Georga Friedricha Händla. Jeho interprety byly Lynn Dawson, soprán, Ian Partridge, tenor, sbor a orchestr The Sixteen řídil Harry Christophers.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Svou devátou symfonii zkomponoval Dmitrij Šostakovič krátce po skončení druhé světové války. Namísto očekávané pompézní oslavy vítězství však vytvořil ke značné nelibosti sovětských oficiálních míst dílo, v němž se střídají groteskní a pochmurné polohy. Ve vedlejším tématu první věty dokonce bývá někdy spatřována karikatura Stalinova velikářství. Symfonii číslo 9 S-dur Dmitrije Šostakoviče si na závěr našeho pořadu vyslechneme v podání Bostonského symfonického orchestru pod vedením Andrise Nelsonse.

0: Dozněla symfonie číslo 9 S-dur Dmitrije Šostakoviče. Bostonský symfonický orchestr řídil Andris Nelsons. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní blok hudby, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartma v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Lantmann, což je čtvrtá část z vodní hudby D-dur, svita číslo 2 Georga Friedricha Händla, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Léta 1910 až 1981 vymezila životní a tvůrčí pouť amerického skladatele Samuela Barbera, autora asi 50 zajímavých děl, jimiž pokrývá všechny možné hudební druhy, vokální i instrumentální, komorní i symfonické. A připomeňme, že za operu Vanessa získal Barber v roce 1958 Pulitzerovu cenu. I my si teď vybereme z vokální oblasti Barberovy tvorby, a sice zborové. Zbor Ormond College z Melbourneské univerzity zaspívá The Virgin Martyrs, píseň o panenských mučednicích Gertrudě, Anežce, Cecílii, Barboře a dalších, které se teď radují u Boha a sbírají růže, lilie i fialky.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. V době, kdy Mozart pracoval na své opeře Don Giovanni, složil jen tak mimochodem půvabnou serenádu, která se díky originálnímu a vtipnému a chytlavému nápadu v první větě a jejich prvních taktech stala jednou z nejoblíbenějších a nejslavnějších melodií všech dob. Ostatně ve Formanově filmu Amadeus je to krásně ilustrováno scénkou, v níž stařičký Salieri přehrává knězi své kdysi slavné melodie s otázkou, jestli je zná, a kněz jen záporně vrtí hlavou. Pak Salieri zanotuje pár taktů a knězova tvář se rozjasní. Ano, to znám, to je úžasné, nevěděl jsem, že jste to napsal. Načež Salieri odvětí, to ne já, to je Mozart. Tak zde jsou tyto tóny. Eine kleine Nachtmusik, serenáda číslo 13 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta, první věta, Virtuose de Praga.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Grieg napsal svůj klavírní koncert na konci kariéry a jeho orchestrální part mnohokrát předělával. Druhá věta je lyrická trojdílná s živější částí uprostřed. Edvard Grieg, koncert pro klavír a orchestr, druhá věta, hraje Steven Kovačevič, BBC Symphony Orchestra řídí Colin Davis.

Benedetto Marcello byl o 8 let mladším současníkem Antonia Vivaldiho a taktéž rodákem z Benátek. A zatímco z Vivaldiho se stal nejoslavovanější skladatel té doby, z Marcella, vystudovaného právníka, byl především úspěšný politik, člen benátské vlády a guvernér v chorvatské Pule. Komponoval toliko do 40 let a jako skladatel se proslavil hlavně svým zhudebněním 55 biblických žalmů. Napsal asi 6 oper, jejichž premiéry zažily Florencie, Řím i Vídeň a Benedetto Marcello je také autorem množství, dokonce stovek kantát a madrigalů a motet a duetů. A jeden z nich teď pro nás mají italští pěvci. Sopranistka Rosana Bertini a kontratenorista Claudio Cavina. Doprovodí je soubor La Veneziana.

Albert Russell, učitel Bohuslava Martinů a námořník, symfonie číslo 3 G-moll, finální věta, Brněnskou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Teď poslední opera Wolfganga Amadea Mozarta, jejíž premiéru sám dirigoval 3 měsíce před smrtí v divadle na Vídeňce. Tajemná, kouzelná, pohádková i zednářskými motivy a rituály protkaná kouzelná flétna. Richard Wagner o ní napsal: zdá se, že se zde tresť všech nejušlechtilejších květin umění slučuje a splývá do jedné. Jaká nenucená a zároveň vznešená populárnost v každé melodii, od nejjednodušší po nejumnější. Většina z těch, řekněme, jednodušších, označovaných někdy i za vídeňské písničky, ovšem samozřejmě okamžitě spopulárnila, jako třeba popěvky Papagénovi. Ptáčníka Papagéna zpíval při premiéře sám libretista Schikaneder, teď v roli Papagéna toužícího po dívce nebo ženušce v árii Ein Mädchen oder Weibchen za doprovodu kouzelných zvonků a Württemberského komorního orchestru německý basbaritonista Thomas Quasthoff.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Sebastian Bach, triová sonáta pro varhany číslo 6, první věta. Hraje Ivan Sokol.

Velmi oblíbená operní árie zazní za okamžik. Autorem opery je Wolfgang Amadeus Mozart. Opera vznikla na libreto Lorenza da Ponte podle mimořádně populární Beaumarchaisovy předlohy. Ve Vídni se jí v roce 1786, možná i vinou intrik, dostalo poměrně vlažného přijetí. V Praze to byl dokonalý Mozartův triumf. Samozřejmě Figarova svatba. Konec prvního dějství a Figarova árie Non più andrai. Tak mu dnes přestal čas snů a zdání, jak zněl český překlad árie, v níž žárlivý Figaro zlomyslně cherubínovi, odvelenému k svému pluku, líčí vojenský život bez žen. Samuel Remy, Londýnský filharmonický orchestr a George Scholty v čele.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Nyní malé pozvání do prvních desetiletí 16. století, v nichž tvořil vlámský skladatel Adrian Willaert, který svou pouť po významných kulturních centrech své doby, Paříži, Římě nebo třeba Ferraře, zakončil prestižním postem Regenschoriho benátského chrámu svatého Marka. Z poměrně rozsáhlého hudebního odkazu Adriana Willaerta vybíráme Richard Carr 4 pro instrumentální soubor, a to ve špičkové nahrávce katalánského souboru gambisty Jordiho Savala Esperion 20.

Antonio Vivaldi, árie Alcandra z třetího dějství opery Lompiade. Zpívá Sergio Foresti, koncerto italiano, řídí Rinaldo Alessandrini.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. První rodilý Američan, který řídil berlínské filharmoniky nebo London Symphony Orchestra. První Američan, který dirigoval Blas Scale. Od roku 1958 nejmladší šéf-dirigent New Yorkské filharmonie. První rodilý Američan, který ji vedl. Do roku 1969 s ní absolvoval 830 koncertů. Fenomenální dirigent, popularizátor hudby v desítkách televizních přenosů, díky nimž se miliony Američanů naučili milovat klasickou hudbu, a velmi zajímavý hudební skladatel. To vše byl Leonard Bernstein. Svého Candida, v němž propojil Broadway i operu a inspiroval se u brilantní satiry Voltaira z poloviny 18. století, dokončil v roce 1956 a mnohé z jeho přitažlivosti spočívá v parodii různých stylů. Barokní Moto Perpetuo, valčíky, skvazy francouzské operety, dokonce 12-tónový duet. To najdeme v Bernsteinově Candidovi. A také toto tango v árii Staré dámy z prvního dějství. Zpívají Krista Ludwig a Londýnský symfonický sbor. Londýnský symfonický orchestr řídí Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Pierre Attagnan, Pavana a Galliarda pro sólovou loutnu. Hraje Andráš Kečkéš.

Vítězslav Novák napsal kromě slavné slovácké svity také velkolepou jihočeskou svitu. Z níž si poslechneme Pochod táborů a epilog. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štylec.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Jan Dismas Zelenka a úvodní sbor z jeho loretánských litaní. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Jeden z nejgeniálnějších skladatelů všech dob, Ludwig van Beethoven, napsal toliko jednu operu, Fidelia. A jak to tak u Beethovena bývá, je to chvalospěv na svobodu ducha. Na žádném jiném díle nepracoval Ludwig van Beethoven tak dlouho, 12 let. Dokonce pro každé přepracování vytvořil novou předehru. A není bez zajímavosti, že Beethovenova zpěvohra měla světovou premiéru pouhých 12 dní před bitvou tří císařů u Slavkova. Konala se totiž 20. listopadu 1805 v divadle na Vídeňce. Její název se spolu s kompozičními úpravami v příštích 9 letech častokrát proměňoval, až se ustálil na titulu Fidelio. A toto je jeho předehra. Gewandhaus Orchestr Lipsko a Kurt Mazur.

Concerto grosso je barokní forma, v níž skupina solistů vede hudební dialog s orchestrem. Ke vzniku formy zjevně vedly praktické důvody. Schopnější instrumentalisté se vyčlenili do menší skupiny sedící před orchestrem a byli pověřováni virtuóznějšími úkoly než řadoví hráči. Ve skladbě se tak slyšitelně střídají složitější a jednodušší hudební úseky. Georg Friedrich Händel a jeho třívěté Concerto Grosso opus 3 číslo 2 hraje soubor Akademie für Alte Musik Berlin.

Teď nás čeká vrchol Mozartovy opery oper Don Giovanni a scéna, kdy je hříšník stržen do hlubin pekelných. Zpívají Rodney Gilfry, Andrea Silvestrelli a Ildebrando d'Arcangelo. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

non l'avrei già mai creduto, ma farò

Luise Špohra jako houslistu obdivovala celá hudby milovná Evropa. Jako skladatele ho oceňovali i současníci Schumann a Chopin, ale i pozdější romantici Čajkovský a Brahms. Jako kapelník inscenoval třeba Wagnera. Houslisté Špórovi vděčí za nápad se zavedením podbratku, dirigenti zase za nápad zpřesnit dirigentské gesto taktovkou. A posluchači mu vděčí za moře krásné hudby. A propo, jeho nejznámější opera Faust, která do klasické hudby poprvé uvedla faustovskou legendu, měla roku 1816 premiéru u nás v Praze. Tato předehra Špórovu operu Faust otevírá a v tuto chvíli ji hraje rozhlasový symfonický orchestr Berlín v zařízení Christiana Frelicha.

Johann Josef Fuchs, Ave Regina Celorum, Mariánský chvalospěv. Soubor Armonico Tributa Austria řídí Lorenz Duftschmidt.

Gioachino Rossini se zhruba polovinu života věnoval psaní oper, druhou pak jídlu a vaření. Díky operám se stal velmi bohatým, takže jeho kuchařské recepty pracují ve velkém s kaviárem a lanýži jako se základními potravinami. Základními surovinami jeho komických oper jsou pak pěvecká virtuozita ve stylu bel canto, chytlavé melodie a spousta legrace. K většině oper patří brilantní orchestrální předehry, které se staly velmi úspěšnými koncertními kusy. Rossini psal i vážné opery, už ne tak úspěšně, a Beethoven mu prý při osobním setkání kolegiálně doporučil, aby se raději věnoval těm svým lazebníkům sevilským.

Je známo, že nadaný a zručný muzikant, ve své době nesmírně populární operní skladatel Gioachino Rossini, tvořil velmi snadno, psal s lehkostí a slavil jeden úspěch za druhým. Přesto se traduje historka, která praví, že jistý impresario se chtěl ujistit, že Rossini napíše objednanou operu a předehru k ní včas. A tak ho prý zamkl, podobně jako to líčí legenda o Mozartově předehře Donu Giovannimu. Rossini prý psal předehru, onen pán házel popsané listy z okna kopistům a ti ji rychle odnášeli a rozepisovali pro jednotlivé nástroje. Ať je to pravda nebo ne, ona předehra patří k Rossiniho nejpopulárnějším. Otevírá operu Straka zlodějka a je charakteristická výrazným partem bubnů. Takto ji hraje National Philharmonic Orchestra s dirigentem Richardem Šajím.

0: Český rozhlas D dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy a jeho tři sborové skladby určené pro zpívání víceméně z listu při nedělních procházkách. Zpívá Netherlands Chamber Choir.

Georg Friedrich Händel a sbor z oratoria Mesiáš, For Unto Us, A Child Is Born, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Americký minimalista Philip Glass a jeho hudba k filmu Hodiny. Hraje Michael Reisman a Lyric Quartet.

V době, kdy ještě autorská práva nebyla tak pečlivě ošetřována a střežena jako dnes, si hudební vydavatelé jako pragmatičtí obchodníci vypomáhali různě. Třeba i tím, že občas vydali nějaké to dílo pod jménem slavného skladatele, protože pak měli prodej zaručen. Jedním z mnoha takových případů je i ten ohledně šestice smyčcových kvartet, která jako opus 3 Josefa Haydna vydal francouzský vydavatel Bayer a po něm i další, takže se pak už velmi těžko dohledávalo to, co tvrdí současné bádání. Totiž, že autorem je ve skutečnosti německý skladatel, benediktinský mnich a Haydnův velký obdivovatel a napodobovatel Románus Hofstetter. Ovšem fakt, že jeho serenáda ze smyčcového kvartetu F-dur je kouzelná, ten je nespochybnitelný a průkazný. Poslechněme si v podání komorního orchestru Orpheus.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Robert Schumann napsal svou třetí symfonii ze čtyř v roce 1850. Má netradičních pět vět a při premiéře měla relativní úspěch, což u Schumannových symfonií nebylo vždy pravidlem. Skladba vznikla po návratu z cesty podél Rýna, kterou podnikl se svou ženou Klárou. Robert Schumann, druhá věta ze symfonie číslo 3 Es-dur opus 97 Rýnská. V historicky poučené nahrávce The London Classical Players pod taktovkou Sira Rogera Norringtona.

Do Itálie, přímo do Říma 16. století, teď nahlédneme prostřednictvím hudby Giovanniho Pierluigiho da Palestrina, skladatele, kterého neoceňovali jen jeho současníci, ale snad všechny skladatelské generace následující. Jeho kontrapunktické mistrovství bylo mnohými považováno za ideál či vzor. Nenáhodou Johann Josef Fuchs použil v 18. století Palestrinovu hudbu do svého pojednání Gradus ad Parnassum. Nenáhodou Palestrinu bezvýhradně opěvovali hudebníci i biografové 19. století. A tak na sebe nechme dýchnout Palestrinova génia i my, a poslechněme si moteto pro smíšený sbor Veni Sponza Christi, což je mariánská antifona Přijď nevěsto Kristova. Choir of St. John's College, Cambridge, řídí George Guest.

Frédéric Chopin byl romantik a tlumočníkem jeho hudebních myšlenek byl klavír. Sám byl skvělý pianista a tak trávil večery ve šlechtických salonech, kde do noci improvizoval, druhý den pak své improvizace upřesňoval, dolaďoval a zapisoval do not. Jsou to skladby extrémně virtuózní, plynou jakoby bez hranic a bez zřetelné formy. Pevnější obrysy ale slyšíme v klavírních koncertech, tam je to něco jiného. Chopinův klavír obecně zní často jako zvonkohra, brilantními běhy v pianissimu a na horním okraji klaviatury.

A teď na minutu do světa hudby básníka klavíru Friderika Chopina. Jehož valčík pro klavír Des Dur, takzvaný minutový, hraje Jean-Yves Thibaudet.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Henry Purcell, třetí věta ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur, hraje Maurice André, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

Wolfgang Amadeus Mozart, kancioneta Dona Giovanniho z druhého dějství opery Don Giovanni. Zpívá Matthias Gerne, symfonický orchestr švédského rozhlasu řídí Manfred Honeck.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Další naše pozvání, to je do 16. století k renesančnímu skladateli, hráči na dechové nástroje a vydavateli hudebnin z Antwerp jménem Tielman Susato. Jako vydavatel šířil jako jeden z prvních notoviny tehdejších mistrů, třeba Orlanda de Lasso, a samozřejmě i své. Psal zajímavá moteta, mše, šansony a je také autorem množství půvabných tanců, z nichž několik si teď poslechneme. Dance Tielmana Susata hraje soubor starých nástrojů Klemenčič Consort.

Nemusí to snad ale zároveň nutně znamenat přehlížení stovek nahrávek, které byly pořízeny před touto mohutnou vlnou zájmu o historicky poučenou interpretaci. I mezi těmito staršími nahrávkami najdeme kvalitní snímky špičkových umělců a jeden z nich je teď připraven. Poslechněme si, jak nádherně se proplétají housle Josefa Suka a Henrika Scheringa v houslovém dvojkoncertu D-moll Johanna Sebastiana Bacha. Takto společně zahráli druhou větu, a to na pražském jaru 1972, za doprovodu Českého komorního orchestru s Josefem Blachem.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Rubato je způsob hry, v němž se často využívá drobných proměn tempa, mírného zrychlení či zpomalení. Zatímco rocková hudba je charakteristická svým neměnným rytmickým pulzem, vyniká vážná hudba, zejména z období romantismu, hrou s různými typy tempových a rytmických odchylek, s jakýmsi rytmickým vlněním. A tomu se právě říká rubato. Claude Debussy byl jediný, který rozvíjel celý život estetiku impresionismu. Jeho Svit měsíce, tedy Clair de Lune, nelíčí přírodní světelné efekty, ale náladu, kterou vyvolávají. Debussy, Clair de Lune, hraje Ivan Moravec.

Pro následující operní zastavení vybíráme možná málo známou, ale velmi zajímavou a kvalitní operu Saveria Mercadanta Zaira. On byl vůbec Mercadante v 19. století se svými operami úspěšný, později i s instrumentální hudbou. Stal se ředitelem konzervatoře v Neapoli a v roce 1870 umíral jako slavný a bohatý muž. Rychle se na něj ale zapomnělo, ke škodě nejen milovníků opery. Tak pro připomínku a možná pro někoho vůbec první setkání s hudbou Saveria Mercadanta, duet Zaira a Nerestana z prvního dějství opery Zaira. Irská sopranistka Majella Callaghová, americký tenorista Bruce Ford, Philharmonia Orchestra vede David Perry.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: V našem breviáři komorní hudby už zazněla různá obsazení komorních ansámblů. Dechové kvinteto, saxofonový kvartet a tak dále. Dnes budeme mluvit o takovém netradičním ansámblu, ale vlastně bychom nejdřív měli probrat, co to tady znamená, ty standardní a nestandardní útvary.
1: Já budu v tomhle směru, Lukáši, zřejmě hodně konvenční, protože řeknu, že za standardní komorní soubory považuji smyčcové kvarteto, dechové kvinteto, klavírní trio, to jsou nosné pilíře komorní hudby jako takové. A z toho by vycházelo, že to všechno ostatní už bych měl považovat za nestandardní seskupení. Víme, že klasickým obsazením je i komorní orchestr. Víme, že by se našly jiné nástrojové seskupení, v nichž už je ta tradice budována po staletí a víme, že už se to všechno dostalo do povědomí. Takže pro mě nestandardní ansámbl může být sestaven třeba z těch zavedených klasických nástrojů, ale repertoárově je opravdu jen okrajovým momentem. A dnes bych rád věnoval pozornost souboru, kterému říkám netradičně v pětici, a přitom jde o sestavu smyčcového kvarteta a klavíru. A když se podívám v tom širokém repertoárovém spektru, tak řeknu, že klavírní kvinteto má de facto dvě úžasné kompozice. Jednu od Johannesa Brahmse, klavírní kvintet, a druhý klavírní kvintet od Antonína Dvořáka.
0: Jak to, že tyto dva génie vlastně nikdo nenásledoval ze skladatelů?
1: Vysvětlení možná spíš pro historiky a muzikology. Může tam být zase už ten moment, že si řekli následovníci, ta laťka je nasazená hodně, hodně vysoko, anebo necítíme potřebu dávat tyto nástroje nějak dohromady. Já to nevím, nechápu to, myslím si, že to skloubení je úžasné. A ostatně, zaposlouchejme se teď do Dvořákovy hudby a zjistíme velmi rychle, jak umí pracovat se čtveřicí smyčců a s klavírem, a zjistíme, kolik zvukových, výrazových, ale v prvé řadě melodických nápadů je možné vtěsnat do jedné sekvence hlavního tématu, a co všechno nabídne v tomto okamžiku fenomén, kterému říkáme klavírní kvinteto.

0: Spojení smyčcového kvarteta a klavíru skutečně není co vytknout, snad jedině dvojí odlišné ladění, temperované versus přirozené, ale to by byla výtka, která by platila i pro klavírní trio například. Já si myslím, že vzniku takovýchto skladeb brání provoz, který si určujete vy, interpreti. Co by bránilo tomu, aby smyčcové kvarteto přibralo na svoje turné nebo na svůj koncert klavíristu? V druhé polovině by klidně mohli zahrát Bachův koncert klavírní. Byl by to nádherný koncert, atraktivní pro publikum. Ale prostě praxe je zavedená taková, že kvarteto hraje celý večer. Dokonce jsou přece i skladby pro vokál, vokální hlas kvartetem, ale nehrají se, protože jak jste si na to nezvykli vy interpreti?
1: Lukáši, možná, že je na těch slovech kus pravdy, ale teď nehájím interprety nebo nehájím sebe sama. Chci jen říci, že velice často požadavky repertoárové, které nakonec jsou či nejsou akceptovány, vycházejí z těch, kdo koncerty buď to pořádají, či je nějakým způsobem zajišťují, dramaturgicky připravují a tak dále. A já popravdě řeknu sám za sebe, že málo kdy mám možnost naprosto striktně určit dramaturgii koncertu, kterých se zúčastním. Velmi často dostávám objednávku na to či ono dílo a pak mi řeknu, a k tomu už si můžete dát cokoliv. Takže je to asi bych řekl na dvou položkách. Jednak ta výkonná, tedy interpreti, a druhá ta, která to všechno organizuje, která to pořádá. Ale je to každopádně škoda. Je to každopádně.
0: Dvořákův kvintet je skladba pro smyčcové kvarteto a klavíristu. Předpokládám, že to kvarteto je zavedený soubor čtyř lidí, kteří spolu hrají celý život.
1: To, co říkáš, je samozřejmě představa toho zavedeného a možná optimálního stavu. Nicméně, my jsme teď vyslechli část z první věty Allegro Manutanto, klavírního kvintetu Antonína Dvořáka, a já musím říci, že tady ta sestava je to, co tvoji představu naprosto rozmetá. Housle hrají Josef Suk a Ivan Ženatý, violu Jan Pěruška, violončelo Jiří Bárta a klavír Josef Hála. Z těch čtyř smyčcařů nedáš dohromady zavedené smyčcové kvarteto.
0: Bytostní solisté.
1: Jsou to bytostní solisté, ale o to cennější, že vstupují pravidelně do roviny komorní hry a komorní hudby. A já myslím, že i solisté, kteří takovýmto způsobem chtějí pracovat v rámci komorní hudby, že jsou ohromným oživením z hlediska názoru, z hlediska přístupu k těm skladbám. Je to zamezení jakési doktriny, že skladba už je nastudována v jednom pojetí jednou provždy.
0: Takže takto hraje nesehrané?
1: Míněno v uvozovkách, protože sehráno je skvěle.
0: Vynikající smyčcové kvarteto.

0: Já jsem avizoval, že první větu z Dvořákova klavírního kvintetu hrají Josef Suk, Ivan Ženatý, housle, Jan Peruška violu, Jiří Bárta violončelo a Josef Hála. A napadlo mě, že je to trošku obdoba premiéry skladby, kterou tehdy hrál Karel Kovařovic u klavíru a čtyři členové orchestru Národního divadla.
1: Čili podobná situace, podobná také se situace. Neznali. Jak je to naopak u souborů, které se znají? Jak se buduje soubor smyčcové kvarteto třeba? Na co všechno se tam hledí?
0: Lukáši, přiznám se, že hrají velmi často s řadou našich smyčcových kvartet a teď řeknu pár postřehů, které jsem nabil při těch našich společných zkouškách. Takže například se mně stalo, že jsme začali hrát a po chvíli říká jeden člen kvarteta druhému: máš nějaké jiné struny? A já bych nespozoroval sebe menší změnu v tom v té barvě zvuku, ale pro ně v tom, jak vnímají celek kvarteta, toto je velmi zásadní moment. Jindy upozornil na to, že má nový potah smyčce a že bude muset v razanci forte ubrat, protože je toho najednou moc. Já myslím, že to budování je postaveno v prvé řadě na společném slyšení toho výsledného zvuku. Takže jindy jsem byl účasten toho, kdy kolegové říkali, to čelo je krásné, ale prosím tě, to je tak na solové hraní. Do našeho ansámblu se to prostě svým zvukem nehodí. Jindy jsem byl účasten toho, kdy říkali, ano, ten primárius je svrchovaně solistický typ, ale my potřebujeme, aby to mělo tu špičku, ale aby se to zapojilo do organismu těch dalších nástrojů. Takže to budování je jak v rovině zvuku, tak v rovině modelování těch jednotlivých osobností a samozřejmě další důležitý aspekt. Smyčcové kvarteto, to je strašně široký záběr v prvé řadě repertoárový. Uvědomíme si ta jména Mozart, Haydn, Beethoven, Čajkovský, Dvořák, Brahms a vlastně bych mohl vyčíst vše z lexikonu.
1: Každý slušný skladatel
0: každý
1: má
0: slušný skladatel. Ano. Smyčcové kvarteta musí mít nastudovány desítky skladeb, které mohou frekventovat na těch koncertech prakticky pravidelně po několika málo zkouškách. Další moment. Víš, že byly případy typu našeho Smetanova kvarteta, kdy mnoho repertoáru zvládali i z paměti. Další odnoží celá ta cesta Kronos kvartet, kteří chtějí novou tvorbu, která je ale šita přímo už na ty jednotlivé typy hráčů. Do toho bych mohl říci odlišnosti z hlediska ortodoxně smyčcová kvarteta a nechtějí spolupracovat s žádnými jinými ve formacích redukce na kvartetní podobu, kdy jednou flétna, jindy hobo, jindy klarinet, jindy fagot, lesní roh a tak dál, nebo strunné nástroje, harfa, kytara. To všechno tady samozřejmě profiluje ansámbl jako takový. Ve světě, myslím si, jsou dneska desítky špičkových ansámblů a God sei dank, jak říkají čeští znalci, já jsem věru rád, že my stále v té oblasti smyčcových kvartet, myslím, hrajeme velmi důležité místo.

0: To byla část skerca z kvintetu A-dur opus 81 Antonína Dvořáka. Ta skladba měla pozoruhodný osud, tam došlo k jakési ztrátě, že?
1: Tak, pokud jsem se dočetl správně, tak v téže tónině už měl Dvořák napsán jiný kvintet, to bylo tuším v roce 1872, a protože se ztratily noty a on je nemohl nikde objevit, tak napsal v téže tónině jinou skladbu o 5 let později.
0: Jiří, slyšel jsi tu skladbu někdy živě na koncertě?
1: Ne, přiznám se, že neslyšel jsem Brahmse, Dvořáka jsem živě nikdy neslyšel.
0: Je vidět, jak když se skladatel i takové velikosti, jako je Dvořák, pustí do něčeho nestandardního, tak jak vlastně brání provozování té skladby. A je to smutné, protože přeci v hudbě je důležité to, co standardy překračuje, nikoli to, co je dodržuje.

Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. V našem pořadu se budeme věnovat nově pořízeným nahrávkám z fonotéky Českého rozhlasu. První skladbou bude symfonická báseň Dcera Pohjoli Jeana Sibelia, kterou napsal roku 1906 na motivy z finského národního eposu Kalevala. Vyslechneme ji v podání Göteborského symfonického orchestru pod vedením Santu Matiase Rouvaliho.

0: Dozněla symfonická báseň Dcera Pohjoly, dílo Jeana Sibelia. Jeteborský symfonický orchestr řídil Santu Matias Hrouvaly.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Svou sonátu pro klavír číslo 4 C-moll zkomponoval Sergej Prokofjev roku 1917. Využil v ní tematický materiál ze svých starších zápisníků, odtud také pochází její podtitul Ze starých sešitů. Poprvé ji provedl následujícího roku v Petrohradě sám skladatel. Prokofjevovu sonátu pro klavír číslo 4 C-moll vyslechneme v podání Alexandra Melnikova.

0: Vyslechli jsme sonátu pro klavír číslo 4 C-moll Sergeje Prokofjeva. Jejím interpretem byl Alexandr Melnikov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Serenáda pro tenor, lesní roh a smyčce Benjamina Britna je písňový cyklus na básně 6 anglických autorů, které spojuje téma noci. Skladbu napsal roku 1943. Vyslechneme ji v provedení těchto interpretů. Andrew Staples, tenor, Christopher Parks, lesní roh, symfonický orchestr švédského rozhlasu řídí Daniel Harding.

0: To byla serenáda pro tenor, lesní roh a smyčce od Benjamina Britna. Jejími interprety byly Andrew Staples, tenor, Christopher Parks, lesní roh, symfonický orchestr švédského rozhlasu řídil Daniel Harding.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 14 D-moll France Schuberta nese podtitul Smrt a dívka podle druhé věty, kterou tvoří variace na téma Schubertovy stejnojmenné písně. Dílo zkomponoval roku 1824 v době, kdy se potýkal s vážnou nemocí. Svým kompozičním mistrovstvím i citovou hloubkou patří k vrcholům komorní hudby. Vyslechneme jej v provedení smyčcového kvarteta Chiaroscuro Quartet.

0: Dozněl smyčcový kvartet číslo 14 D moll s podtitulem Smrt a dívka, dílo France Schuberta. Hrálo smyčcové kvarteto Chiaroscuro Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Anton Bruckner se proslavil především jako autor velkolepých symfonií, významnou součást jeho tvorby však představují také duchovní skladby. Vedle tří velkých mší a tedeum napsal i řadu pozoruhodných menších děl určených pro různé příležitosti. Moteto Ecce Sacerdos Magnus pro smíšený sbor, tři trombóny a varhany zkomponoval roku 1885 pro Lineckou katedrálu u příležitosti oslav stého výročí založení diecéze. Dílo však nakonec nebylo za skladatelova života nikdy provedeno. Vyslechneme je v interpretaci sboru Severoněmeckého rozhlasu pod vedením Hanse Christopha Rademana.

0: Doznělo moteto Ecce sacerdos Magnus od Antona Brucknera. Sbor severoněmeckého rozhlasu řídil Hans Christoph Rademann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie číslo 99 S-dur Josefa Haydna je sedmou z 12 londýnských symfonií. Poprvé ve své symfonické tvorbě v ní Haydn předepsal také klarinety. Napsal ji roku 1793 pro své druhé londýnské turné. Premiéra se uskutečnila 10. února 1794 v londýnském koncertním sále Hanover Square Rooms a Haydn ji řídil od klavíru. Vyslechneme ji v podání Německé komorní filharmonie Brémy, kterou diriguje Paavo Järvi.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 99 S-dur Josefa Haydna. Německou komorní filharmonii Brémy řídil Paavo Järvi.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro housle a orchestr zkomponoval György Ligeti pro německého houslistu Saška Gavrilova, jemuž je dílo také věnováno. První třívětá verze koncertu zazněla poprvé roku 1990. Ligeti pak skladbu přepracoval a rozšířil do její definitivní pětivěté podoby. Ta byla poprvé provedena 9. června roku 1993, kdy se solového partu ujal Saško Gavrilov za doprovodu Ensemble Intercontemporain pod vedením Pierra Bouleze. Houslový koncert představuje Ligetiho pozdní styl, který je syntézou avantgardních kompozičních technik a tradiční melodiky. Britský hudební publicista Stephen Johnson jej charakterizoval jako doslova roh hojnosti instrumentálních efektů a kompozičních technik, divoká koláž nálad a barev. V našem pořadu zazní nahrávka s vynikající korejskou houslistkou Hae Sun Kang a souborem Ensemble Intercontemporain, který řídí Pierre Bleize.

0: Dozněl koncert pro housle a orchestr Gyardiho Ligetiho. Solistkou byla Hae Sun Kang, ensemble Intercontemporain řídil Pierre Blaise.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Spící krasavice, známá také pod názvem Šípková růženka, je druhým ze tří baletů Petra Iljiče Čajkovského. Napsal je roku 1889 podle stejnojmenné pohádky Charlese Perrolta. Současný ruský klavírista a dirigent Michail Pletňov převedl výběr z této barvité Čajkovského partitury do podoby virtuózní klavírní svity. Vyslechneme ji v podání Daniela Trifonova.

0: To byla svita z baletu Spící krasavice Petra Iljiče Čajkovského v transkripci pro klavír od Michaila Pletňova. Hrál Daniil Trifonov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr pořadu se vrátíme ke klasikovi finské hudby Jeanu Sibeliovi. Jeho symfonie číslo 4 A-moll, vznikající v letech 1908 až 1911, se v mnoha ohledech odlišuje od jeho předchozí tvorby. Je úspornější, sevřenější a přináší řadu nových skladatelských postupů. Je paradoxní, že svou nejmoderněji znějící symfonii chápal sám autor jako protest proti tehdejší avantgardě. Její hlubší význam však spočívá především v tom, že vznikala v nelehkém období skladatelova života, kdy podstoupil několik náročných operací zhoubného nádoru v hrdle. Tato zkušenost se odrazila v její mimořádně temné atmosféře a přispěla k tomu, že je dnes považována za jedno z nejhlubších uměleckých stvárnění existenciální úzkosti v symfonické literatuře. Sibelius se však z nemoci zotavil a žil ještě téměř půl století. Symfonii číslo 4 A-moll vyslechneme v podání Göteborského symfonického orchestru, který diriguje Santu Matias Rouvali.

0: Dozněla symfonie číslo 4 A-moll Jeana Sibelia. Jeteborský symfonický orchestr dirigoval Santu Matias Rouvaly. Tímto dílem jsme zároveň uzavřeli dnešní pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme orchestrální svitou číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha, zkomponovanou kolem roku 1730, patrně pro veřejné koncerty hudebního sdružení Collegium Musicum, které se konaly v Cimrmanově kavárně v Lipsku. Vyslechneme ji v interpretaci Freiburského barokního orchestru.

0: Dozněla svita pro orchestr číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha v provedení Freiburského barokního orchestru.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 6 B-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a roku 1801 vydal tiskem jako součást souboru šesti kvartetů opus 18, které věnoval svému mecenášovi knížeti Lobkovicovi. Kvartet zazní v provedení Smyčcového kvarteta Belčea kvartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 6 B-dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Belchia Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nisi Dominus, žalm číslo 127 pro alt, smyčce a basso continuo, napsal Antonio Vivaldi pravděpodobně mezi lety 1713 až 1717. Vyslechneme jej v interpretaci kontratenoristy Andrease Schola a barokního orchestru Australian Brandenburg Orchestra, který řídí Paul Dyer.

0: To byl žalm číslo 127 Nisi Dominus Antonia Vivaldiho pro alt, smyčce a basso continuo. Solový part přednesl Andreas Scholl, Australian Brandenburg Orchestra řídil Paul Dyer.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie číslo 84 S-dur Josefa Haydna je jednou ze šestice takzvaných pařížských symfonií, které si roku 1784 objednala pařížská zednářská koncertní společnost Concert de la Loge Olympique. Přestože je v rámci tohoto cyklu označena jako třetí, vznikla až roku 1786 jako jedna z posledních. Vyslechneme ji v podání orchestru 18. století pod vedením France Brüchena.

0: Dozněla symfonie číslo 84 S-dur Josefa Haydna z cyklu pařížských symfonií. Orchestr 18. století řídil Franz Brüchen.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Oktet pro dechové nástroje Igora Stravinského v neobvyklém obsazení flétna, klarinet, dva fagoty, dvě trubky a dva trombóny je jedním z prvních děl jeho neoklasicistního období. Zkomponoval jej v letech 1922 až 1923 a v roce dokončení také dirigoval jeho premiéru v pařížské opeře. Vyslechneme jej v provedení členů komorního orchestru Orfeus.

0: dozněl oktet pro dechové nástroje Igora Stravinského v provedení členů komorního orchestru Orfeus.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Gloria pro soprán, sbor a orchestr napsal Francis Poulenc roku 1959 na památku Natálie a Sergeje Kusevických. Dílo patří k jeho nejpopulárnějším skladbám. Vyslechneme jej v podání sopranistky Kathleen Battle, Tanglewoodského festivalového sboru a Bostonského symfonického orchestru, který diriguje Seiji Ozawa.